Lucianovi sa zdalo, že sa mu to sníva. Mama zhasla nočnú lampu a tíško vyšla z izby.

Někdy ale zdání klame a pod nevábným zevnějškem může být všechno jinak. Tím chci říct, že slizák je v jádru dobrý, dokonce svým způsobem krásný. Stačí odstranit tu slupku s vrstvou slizu

0: Tak to je óda na můj mlýn, ale není to úplně ostrý, tak to třeba ostrou elektrickou kytaru. No, to taky není moc ostrý.
1: Hele, co třeba nože?
0: No.
1: Jo.
0: Filipe, bolí to?
1: Bolí.
0: A jsi dobrý?

voda to nebola, stratila sa cibula. Hovoria mi naši, že v našom dome straší. Nastražil som lepidlo na špajz

0: jméno František, tak se obě předváděli.
1: Ne, hele, takhle, jo.
2: Tak se obě předváděli kohočnou a...
3: Rádio Junior. Můj svět fantázie.
4: Rádio Junior. Můj kvet hortenzie.
5: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Zlý brat. Zo zbierky Pavla Dobšinského vybral a upravil Ondrej Sliacky. Rozpráva Ladislav Chudík.

0: si prekrásna, princezná. Usmej sa na mňa. Splním ti za to každé želanie, lebo len ja mám takú moc. Len ja ti môžem vyplniť každú túžbu.
1: Nik nemôže splniť každé želanie.
0: Máš pravdu.

vrabec náklad vleče a pod mu po tváři teče. Bosý náklad nosí smet zaháňa kvapkou rosy.

Lucianovi sa zdalo, že sa mu to sníva. Mama zhasla nočnú lampu a tíško vyšla z izby.

0: když omrzí rozpálená střecha. Kočka se jenom válí.
1: A vy?
2: No co to je? To je ňánek. To je

0: nechci vidět žádnou!
1: Je další koťátko.
2: Zavřete kočky, odcházím.

bylo poletat, pěkně poletat. Pomoz se mi pokrkem, s tebou trávy, musím rkem, když se vytáhne se zvláčku, poletat. A když se

Bojím se změn, bojím se tmy, zvírat se nebojím, s lidmi je to těžší. Bojím se varenej mrkvy, bojím se strachu, bojím se vojny, bojím se šampónu v očích, bojím se vody v nose.

Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

Lucianovi sa zdalo, že sa mu to sníva. Mama zhasla nočnú lampu a tíško vyšla z izby.

mi sa snáď nebudeš báť. Hviezda má stráž a pohojda nás nezaspíš.

0: mi krátery posetou, jsem jako měsíc sluneční, přesto jsem planetou. Mám 88 dní, na oběh jediný, pomaličku se otáčím.
1: Rádio Junior. Rádio, s kterým spoznávám svět.
2: No konečně pustíme lesmírnu, vlastně vesmírnu rozprávku, ako má být.
3: Tento týždeň je totiž v našom vysielaní týždňom zvukov tmy a noci. A plno takýchto zvukov začujete v rozprávke o kométe, ktorú napísal Emil Borčin.
2: Nech počúvajú všetci tí z vás, ktorí už mali 600 rokov.
3: Breptík chcel povedať decka, že samozrejme nech počúvajú tí z vás, ktorí už mali rokov 6.
2: Presne, mak.